0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

Rádio.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

www.jich.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz. Rádio

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
2: Krásné sobotní ráno si jim přejeme, minutku po 7. hodině.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
0: Rádio Jih, počasí.
2: A začneme aktuálními teplotami. Minutku po 7. hodině měří v Brně 16 stupňů Celsia, v Žádovicích 14, Kobylí také 14 a Těšany 15 stupňů. Dnes očekáváme počasí bez oblačnosti a nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, případně i jasno. Během odpoledne bude přibývat oblačnosti na oblačno až skoro zataženo a také se mohou objevit přehánky, ale zítřejší teploty vystoupí na 34 až 30 7 stupňů.
4: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol a samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
2: První společná hodinka bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravie před námi a bude plná hitů pro dobrou náladu. Slíbím vám Shakiru, ale i Bruno Mars a už za pár minut budeme společně blahopřát a to všem Hankám a Haničkám, protože právě dnes v sobotu 15. srpna má svátek Hana. Tak krásné ráno!

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: Dnešní sobota má datum 15. srpna a svůj svátek slaví Hana. Hana patří k jednomu z nejoblíbenějších ženských křestních jmen. Jméno je jednoduché a praktické, skrývá v sobě hlubokou hebrejskou myšlenku. Žena jménem Hana však může být dle významu svého jména také šťastná a co víc si přát. Ženské jméno Hana se vyskytuje i v mutaci Hanka anebo Hanach, užívané především v zahraničí. Významově shodná jsou jména Jana, Jan, Hanuš, Anna nebo Johana. Domácky se jméno užívá jako Hanka, Hanča, Hančí, Hanina, Hanička, Hanuška, Hanulka, Hanule a podobně. Jméno Hana nosí celá řada českých zpěvaček, také modelek nebo hereček. Hana Zaňáková je vlastním jménem jedné z naší největších zpěvaček, a to Lucky Bílé. Nositelkami jména jsou také herečky Hana Holišová nebo Hana Wagnerová. Ženské křestní jméno Hana má tedy pravděpodobně hebrejský původ. Jméno vzniklo z hebrejského jména Jochanán a význam je Bůh je milostivý. Slovo Hana nalezneme také v arabštině, kde znamená šťastná, a počet nositelek tohoto krásného jména na Moravě ve Zlíně je 1423 Haniček, v Uherském Hradišti 985, ve Veselí nad Moravou 459, v Hodoníně 790, v Břeclavi 755, v Brně 5854 a zakončíme to v Kyjově, tam jich je 752. Všem Haničkám tak gratulujeme, přejeme krásný sváteční den a sváteční den mají i naši čtyřnozí kamarádi. V kočičím kalendáři dnes najdeme jméno Oksana a v tom psím je Gary. Tak jim gratulujeme a vám všem krásné sobotní ráno.
0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: A teď trochu energie do sobotního rána. Dnes si totiž připomínáme Mezinárodní den energetických drinků. Vznikl jako připomínka nápojů, které nám mají dodat rychlou vzpruhu, když potřebujeme trochu nakopnout. Zajímavé je, že první moderní energetické nápoje se objevily už v Japonsku v 60. letech a do Evropy dorazily v 80. letech. Ale energie se samozřejmě nemusí doplňovat jen z plechovky. Někdy stačí oblíbená písnička a pořádně si zatancovat, vyrazit na svižnou procházku, protáhnout se, dát si něco dobrého, nebo prostě dělat něco, co vás baví. Takže ať už dnes sáhnete po energy drinku, nebo si energii dobijete tancem, pohybem, anebo sobotní prázdninovou pohodou, my vám k tomu samozřejmě trochu té energie pošleme i z rádia. Jich jsou tu další hity pro dobrou náladu. Tak krásné ráno!
0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Rádio Jih.

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: Sobotní den přímo vybízí k nějakému dobrodružství a jedno na vás dnes čeká ve strážnickém skanzenu, kde se koná pouť. Čeká vás pořádná dávka zábavy, dobrodružství a trochu toho tajemna. Ve 12.30 přijde kouzelník se svými triky a překvapeními. Děti čekají na jednotlivých stanovištích nejrůznější úkoly a za jejich splnění i malá odměna. A pokud máte pro strach uděláno, můžete vstoupit do strašidelného hradu. Potkáte také siláky v ringu, baletku na laně, mořskou panu, věštkyni nebo siamská dvojčata. A samozřejmě nebude chybět jarmark, něco dobrého k jídlu a pití a historické pouťové atrakce. Pouť ve strážnickém skanzenu začíná v 9 hodin a program potrvá do 17. hodiny. Tak co, troufnete si dnes nahlédnout za brány strašidelného hradu ve skanzenu ve strážnici na dnešní pouti? Jsem sama zvědavá. Před námi právě teď David Guetta a nebo taky Jelen a co bylo dál, tak si spolu zaspíváme. Krásné ráno!
0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty

0: modely Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
6: Ateliér Art Tia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
5: Více na www.tymaturciak.art.
7: Krásné sobotní ráno si hem přejeme minutku po 8 hodině.
8: Rádio Jih, počasí.
7: Je-li jasno a teplo, o na nebevzetí Panny Marie bývá dobré víno. To říká dnešní pranostika. Jaké jsou aktuální teploty? Z Veselí nad Moravou 15 stupňů Celzia, Radějov hlásí 16, Bole Radice také 16 a Ostrožská Nová Ves 15 stupňů. Dnes očekáváme počasí bez oblačnosti a nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů Celzia. Neděle bude ráno a dopoledne většinou skoro jasná i jasná. Během odpoledne bude přibývat oblačnosti na oblačno až skoro zataženo a také se mohou objevit přehánky, ale zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů.
9: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
10: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
7: Je to další hodina bezstarostného víkendu na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy. Dnes slaví svátek Hana, jméno, které se spojuje s půvabem, laskavostí a také se štěstím. Tak všem Haničkám přejeme krásný sváteční den. Připomínáme si i den energetických nápojů, ale upřímně někdy žádnou plechovku nepotřebujeme. Stačí oblíbená písnička, zaspívat si z plných plic, trochu si zatancovat anebo vyrazit na procházku a hned je člověku lépe. A pokud hledáte dnešní program, ve strážnickém skanzenu vás čeká pouť, kouzla, atrakce, strašidelný hrad i spousta zábavy pro malé i velké. No a v téhle hodině přidáme také něco pro krásu. Čekají vás další tipy s panem doktorem Krejzlíkem a samozřejmě nebudou chybět ani další hity pro dobrou náladu. Už teď vám můžu prozradit, že dorazí holky, aby vám řekli, že jste senzační. Tak krásné ráno!

0: tisočité.
1: Bezstarostný víkend s rádiem jich.
2: Souboje středověkých rytířů, dobovou hudbu a tanec, vystoupení kejklíře, velkou ohňovou show a k tomu spoustu zábavných aktivit i gastronomických lákadel pro celou rodinu. To vše a mnohé další nabídne Muzeum regionu Valašsko v rámci 16. ročníku oblíbených templářských slavností, který proběhne právě dnes, v sobotu 15. srpna na zámku a hvězdárně v Setín. Největší akce v kalendáři Muzea regionu Valašsko odkazuje na dávnou přítomnost rytířského řádu templářů v regionu a jeho spojitost s počátky města Vsetína. Templáři zde působili krátkou dobu, ale výrazně se podíleli na kolonizaci Vsetínska a růstu samotného městečka. Ostatně i první písemná zmínka o Vsetíně pochází z templářské listiny vydané v roce 1308. A pokud byste se chtěli zastavit na starodávném jarmarku, tak můžete ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Čekají tam na vás divadélka, tvůrčí dílny, historické kolotoče, střelba zkuše, chůdy, šipky a spousta dalšího.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: A teď si dovolíme na chvíli zpomalit. Dnes je totiž den relaxace. A víte, že relaxace nemusí znamenat celý den ležet na gauči. Naopak, někdy nám nejvíc pomůže úplně obyčejná změna tempa. Zkuste si dnes třeba na chvíli odložit telefon, vyrazit ven bez cíle, dát si kávu nebo čaj někde, kde je vám dobře. Nebo si prostě jen na pár minut sednout a nic neřešit. I krátká chvíle klidu může pomoct hlavě trochu vypnout. A ještě jeden zajímavý tip. Když si uděláte z relaxace malý pravidelný rituál, tělo i hlava si na něj postupně začnou zvykat. Nemusí to být hodina jógy nebo celý večer ve wellness, klidně 10 minut denně, kdy opravdu nemusíte nic. Takže dnes žádné výčitky, že chvíli nic neděláte, právě naopak. Dopřejte si čas, který patří jen vám, protože někdy jsou to nejlepší věcí, kterou můžeme udělat, prostě na chvíli vypnout. Tak krásný den relaxace, ať už ho strávíte v klidu, na procházce, s hudbou z rádia Jih, s rodinou, nebo třeba taky s nohama nahoře. Proč ne?
0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Arturem Krejzlíkem.
1: V minulých dílech jsme si povídali o tom, jak probíhá první návštěva estetické medicíny, kdy je vhodný čas začít pečovat o svou pleť a také o tom, že nejkrásnější výsledky jsou často ty přirozené. Dnes se zaměříme na otázku,

0: otázkou, kterou pacienti pokládají často. Jak dlouho vlastně vydrží výsledek estetického ošetření? Protože stejně jako o své zdraví nebo kondici, i o svou pleť je potřeba dlouhodobě pečovat. Pane doktore, když pacient podstoupí estetické ošetření, jedna z prvních otázek bývá, jak dlouho mi to vydrží? Existuje na ní jednoduchá odpověď?
1: Ona bohužel jednoduchá odpověď neexistuje, protože každý člověk je jiný. Ten výsledek vlastně ovlivňuje celá řada faktorů. Je to věk, kvalita pokožky, genetika, životní styl, péče o pleť i konkrétní typ ošetření. Proto vždy pacientům říkáme, že estetická medicína není jednorázová změna, ale spíše součást takové dlouhodobé péče.
0: Takže cílem není udělat jedno ošetření a už se o pleť nikdy nestarat?
1: Ano, je to tak. Krásná a zdravá pleť je výsledkem pravidelné péče. Stejně jako chodíme k zubaři na preventivní prohlídky nebo pečujeme o své tělo pohybem, i pleť potřebuje určitou pozornost. Velmi důležitá je například kvalitní domácí péče, ochrana před sluncem a správně nastavená rutina podle aktuálních potřeb pokožky.
0: Můžete uvést příklad, jak se může přístup k péči lišit u jednotlivých pacientů?
1: Samozřejmě. Přijde například pacientka, která očekává, že jedno ošetření vyřeší všechny změny, které na pleti pozoruje. Při konzultaci si ale pak vysvětlíme, že nejlepší výsledek vzniká právě kombinací více věcí. Správně zvoleného ošetření, kvalitní domácí péče a také času. Pleť se mění postupně a stejně tak bychom k ní měli přistupovat.
0: Pacienti tedy někdy bývají překvapeni, že cesta k dobrému výsledku není vždy o jednom zákroku?
1: Ano. Pacienti bývají často překvapeni, že největší rozdíl někdy udělají právě malé, ale pravidelné kroky. Není potřeba čekat, až se objeví výrazné změny. Moderní estetická medicína se dnes stále více zaměřuje na prevenci a udržování přirozeného vzhledu.
0: Kdybyste měl dát posluchačům jednu radu, která pomůže udržet krásný výsledek co nejdéle, jaká by to byla?
1: Začít pečovat o pleť dříve, než začneme řešit výraznější problémy. A hlavně si uvědomit, že krásná pleť není otázkou jednoho okamžiku. Je to výsledek dlouhodobé péče, správných rozhodnutí a také hlavně dobrého vztahu k sobě samému.
0: Dnešní díl nám připomněl, že nejlepším výsledkem estetické medicíny není krátkodobá změna, ale dlouhodobě zdravě a přirozeně působící pleť. Další informace najdete na www.krejzlík.cz a na sociálních sítích doktora Pavla Krejzlíka.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám na

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
5: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubnělech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubnělech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
6: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
7: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navos-km.cz v sekci kariéra.
8: Krásné sobotní dopoledne s Jihem přejeme minutku po 9. hodině.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
0: Rádio Jih. Počasí.
8: Je-li jasno a teplo o nanebevzetí Panny Marie, bývá dobré víno. Taková je pranostika, jaké jsou aktuální teploty. Ze Zlína 23 stupňů Celsia, ve Velkoši měří 20, Bulhary 18, Takunovice 20 stupňů. Dnes očekáváme počasí bez oblačnosti a nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, případně i jasno. Během odpoledne bude přibývat oblačnost na oblačno až skoro zataženo a také se mohou objevit přehánky. Zítřejší nejvyšší teploty ale vystoupí na 34 až 37 stupňů Celsia.
3: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
0: Bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
8: A je tu naše sobotní hodina těch nejlepších českých a slovenských hitů. Jako každou sobotu mezi 9. a 10. vám v bezstarostném víkendu na Rádio Jich hrajeme hity, které vás dostanou do té správné víkendové nálady. Tak doufám, že si společně zaspíváme z plných plic a taky si třeba i trochu zatančíme. Dnes je 15. srpna a svátek slaví všechny Hany, Hanky a Haničky, tak jim posíláme přání krásného dne. A připomínáme si také den relaxace, a protože ke mně osobně k relaxaci patří i vaření a ještě o něco víc pečení. Mám pro vás v této hodině něco, co vás možná naláká rovnou do kuchyně, ale nejdřív spolu vyrazíme do kina, protože i film, pohodové křeslo, něco dobrého k zakousnutí jsou přece skvělý způsob, jak na chvíli vypnout. A potom už přijde na řadu skvělý recept od naší Vikče Lipovčanové z Kyjova. Tak si užijte sobotní hodinu plnou hitů, dobré nálady a inspirace. Teď je před námi právě teď Mária Čírová.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů. Na rádiu.

0: bezstarostný víkend s Rádiem Jih.
1: 11letá Rea se po rodinné tragédii stěhuje s otcem na nově osídlenou planetu, kde její otec nastupuje do replikační továrny. Tam se seznámí s Andym a společně objeví podzemní svět, o jehož existenci lidé netuší. Když najdou osamělé mládě vzácného tvora, rozhodnou se ho ochránit před chamtivým guvernérem, který chce zvíře zneužít pro vlastní zisk. Pátrání po pravdě zavede do nebezpečných jeskyní, kde odhalí, že bezohledné zacházení s odpadem ohrožuje celý skrytý ekosystém. Tajemství křišťálové planety je český animovaný rodinný film, který má ambici nabídnout domácímu publiku plnohodnotný filmový zážitek srovnatelný se zahraniční produkcí. Opírá se o silný příběh, výraznou vizuální stylizaci a témata, která jsou dětem přibližována přirozenou a nenásilnou formou. Film vychází ze zkušeností tvůrčího týmu, který stojí za úspěšnými projekty Lichožrouti a Čtyřlístek a navazuje na tradici kvalitní české animace orientované na rodinné publikum. Zároveň se však vědomě snaží posunout tento segment směrem k modernímu, mezinárodně konkurenceschopnému formátu. Jde o výjimečný titul. Příběh propojuje dobrodružství s tématy ekologie, odpovědnosti za vlastní činy, druhé šance a mírového soužití rozdílných světů. V centru stojí silná dívčí hrdinka, která se musí vyrovnat se ztrátou, postavit se autoritě a najít odvahu chránit to, co je správné. Film zdůrazňuje sílu rodiny, přátelství a naději, že i zdánlivě nenapravitelné chyby lze napravit. Tak o tom je Tajemství křišťálové planety. Promítá Kinosvět Hodonín dnes v 15, Kinohvězda Uherské Hradiště zítra v 15.30 a Golden Apple Cinemas ve Zlíně dnes i zítra ve 13 a 16 hodin.
0: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: starostný víkend s Rádiem Jih.
1: A teď jeden tip na dnešní oběd. Rychlý, výborný a navíc pořádně nabitý bílkovinami. Vikča Lipovčanová má tentokrát recept na zapečené barbecue mac and cheese, který zvládnete téměř bez práce. Základem je omáčka s cottage, mléka, cheddaru, kurkumy, soli a pepře. Taková klasika. K tomu těstoviny Vikča dělala tento recept strhaný masem, ale myslím si, že se určitě dá nahradit jakýmkoliv masem a že to na chuti a výsledku nebude mít žádný vliv. A že to bude vynikající tak nebo tak. Přesný recept najdete u Vikče Lipovčanové na jejím Instagramu. A co vám ještě já doporučím, pokud budete chtít i nějakou sladkou tečku, tak já se tak jako zastávám toho jahodového koláče, který je u Vikči na Instagramu hned na prvním místě a myslím si, že je tam právem. Bez ohledu na to, jestli ho budete dělat s jahodami, meruňkami nebo jakýmkoliv ovocem, tak věřte mi, že lepší koláč jste nejedli.
0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Haha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
6: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňany. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
7: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
0: Hity, které milujete.
2: Hity, kterým rozumíte.
0: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na rádiu.

0: hodina českých a slovenských hitů. Od 9 do 10 na rádiu Jih.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

0: mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
2: Úderem 10. hodiny nám startuje Jukebox, hodina písniček pro vás a podle vás. A doufám, že jste se těšili stejně jako já, protože je to vlastně hodina, kdy vysíláte se mnou. 606-703-889, to je číslo, na které můžete psát vaše vzkazy, ať už formou SMSky nebo na WhatsApp, a klidně přidejte i fotku, jak vypadá ta vaše dnešní sobota. Dívám se, kdo tento týden slavil svátek, byla to Zuzanka, Klárka, Alenka, Alan a dnes je to Hanička. Hana patří k jednomu z nejoblíbenějších ženských křestních jmen. Jméno je jednoduché a praktické a žena jménem Hana však může být dle významu svého jména také šťastná. Co víc si přát? Haniček máme ve Zlíně 1423, v Uherském Hradišti 985, v Kyjově 752 a dívám se třeba ještě na Veselí. Tam jich je kolik? 459, takže všem Haničkám přejeme všechno jen to nejlepší k dnešnímu svátku, no a vy můžete nechat zahrát třeba právě té vaší, tak já už se těším moc.
1: Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků v sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo. Artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
3: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
5: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
9: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
10: Ateliér Artia Břeclav, místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
9: Více na www.tymaturciak.art.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Krásnou sobotu si hem přejeme minutku po 10. hodině.
2: Rádio Jih. Počasí.
1: Od na nebevzetí Panny Marie konec koupání, to říká dnešní pranostika, tak uvidíme. Každopádně víkend bude horký, aktuální teploty Kyjov 24 stupňů Celsia, stejně tak Dubňany i Lanžhot a Sokolnice hlásí 23. Dnes očekáváme počasí bez oblačnosti a nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, případně i jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnost až na oblačno až skoro zataženo a také se mohou objevit přeháňky a zítřejší teplotní maxima 34 až 37.
3: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ano, je to tak a pojďme rovnou na vaše vzkazy, které chodí na 606 703 889. Napsala nám Lada z Ježova. Ahoj rádio, chtěla bych zahrát mojí tetě Hance a taťkovi za to, že mi skládá postel, mamce a mojí sestře za vše. S pozdravem Lada z Ježova, tak my z Hodonína ze studia rádia jich zdravíme Ježov a dívám se na další zprávu. Ahoj Peti, zahraj prosím nějakou pěknou písničku mojí lásce Haničce k jejímu dnešnímu svátku. S přáním všeho nejlepšího a se vzkazem, že jí moc miluju. Dnes to oslavíme a mám pro ní překvapení. Podepsán je Martin. My se rádi připojíme k takové gratulaci, tak Haničko, i od nás všechno jen to nejlepší. A napsal taky Lukáš z Gáby. Ahojte rádio jich, zahrajte nám prosím opět Radeček Hory. Včera jsme si je v Kyjově užili naplno. Tak děkuju moc za fotku, vypadá perfektně. Myslím si, že je tam zachycena vlastně i taková vaše nálada, jak jste si to užili, úplně to na mě dýchlo. Tak díky moc, písnička je připravena. Ale ještě před ní dáme rybičky a já hned prozradím, proč a pro koho to bude. Dobrý den, moc zdravím, prosím zahrajte naší vnučce Verunce písničku od rybiček 48, já dneska slavím. K 9. narozeninám přejeme všechno, co můžeme přát. Máme tě rádi, naše princezno. Babička Jiřinka, Maruška, děda a Matěj. Moc děkuje Jiřina a my přejeme Verunce z rádia jich všechno jen to nejlepší a opravdu krásné narozeniny a krásně si je oslav.
2: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Jukebox Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Moc zdravíme moderátory i všechny posluchače. Posíláme pozdrav ze Žeravic. Doma zrovna peču pizza šneky, vůně po celém domě. A do toho nám hraje vaše rádio. Prostě dokonalá pohoda. Chtěla bych nechat zahrát píseň Víno od kapely Činasky. Tak písnička je připravena, tak moc zdravíme Anetku. Holka šikovná, každou sobotu je v takovéto aktivitě a dívám se, kdo píše dál, a je to Ája. Ahoj rádio, chtěla bych vás poprosit o zahrátí nějaké pěkné písničky pro Sárinku a Maroda Páju, kterého něco poštípalo a včil má oteklou škraňku. Tak držíme palce, aby to odteklo a byl zase v pořádku. A dívám se na to, že tady bude zase pozdrav z Irska. Dobrý den, chtěla bych zahrát mým rodičům do Skalice, mým dětem a vnoučatům na Jižní Moravu, bratrancovi, který je teď na zahrádce, a všem, kdo poslouchá rádio Jih a písnička Poletí z Irska. Tak my moc zdravíme i tam, zdravíme všude tam, kde nás právě teď posloucháte, ať je to kdekoliv, a pokud chcete i vy nechat někomu zahrát, tak klidně si napište na 606 703 889, ať už formou SMSky a nebo zprávy na WhatsApp. A přišla tato zpráva, zdravíme, chtěla bych nechat zahrát písničku pro svoji dceru Lucinku, pro radost a hlavně pro všechny maminky a dcery, které spolu tráví dnešní dopoledne, a všechny posluchače a to písničku Walk the Moon. Tak písnička je připravená, moc děkujeme, přejeme krásný den holky ze Skalice u Hostě Radic. Tak zdravíme i do této Skalice a jak už jsem říkala, všude tam, kde nás posloucháte, ještě jednou to telefonní číslo je 606 703 889.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Mixbox Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: Ano, je to tak, je tady naše oblíbená hodina jukeboxu mezi 10. a 11. hodinou jako každou sobotu a já tady mám před sebou už vaše vzkazy, které přichází na 606 703 889 a napsal nám Vašek: dobrý den vám všem v rádiu, prosím vás, zahrajte mé manželce Reňulce, která právě dělá pomazánku. Reňulko, moc ti děkuju. Další zpráva: ahoj Peti, prosím zahraj vnučce Haničce k dnešnímu svátku. Všechno jen to nejlepší, ať je šťastná, to přeje babička Zdeníčka. Tak není na takové krásné přání od babičky i od nás Hani všechno nejlepší. A píše nám taky Radek: ahoj Peti, prosíme nějakou hezkou písničku na cestu do termálu na Slovensko, ať nám to hezky utíká. S pozdravem váš posluchač Radek z Hovoran. Tak Radku moc zdravíme, skvělý plán vyrazit si pěkně do termálu a užít si víkendu, navíc dnes jeden relaxace, takže si myslím, že to je výborná volba, tak si to tam krásně užijte, dáme Heleniné oči a káva. A ještě tady mám jednu zprávu: dobrý den, prosím zahrajte pro naši kamarádku Hanku Bachanovou z Hluku, která si v brzké době bude užívat zaslouženého důchodu, krásnou písničku Srdce nehasnou. Přejeme jí hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. Haničko, a ti pořád svítí sluníčko. Přeji Majka a Eva a já taky.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal ten

0: Jukebox Rádia Jih. Nikto nehraje více hitů na přání.
1: A my pokračujeme ve vašich vzkazech 606 703 889, to je číslo, na které si můžete psát, ať už formou SMSky nebo na WhatsApp, stejně jako to udělal Honza z Brna. Ten napsal na obojí, pro jistotu. Jistota je jistota, víte, jak se to říká. Zdravím rádio, jich prosím zahrát Ragaga Bam do práce na denní směnu. Děkuje Honza z Brna. Tak Honzo, my tě zdravíme, napsala taky Romana a Vojti. Krásné sobotní dopoledne všem Jižanům i tobě, Peti, poprosím o písničku od Queenu. Dáme tu šampionskou. Proto Mína dělá pergolu, tak ať mu jde práce od ruky od Romana a Vojti. Takhle je to správně, tak já vás zdravím, vypadá to, že vy jste šikovní. To je sobota, nesobota, víte o tom, že je dneska den relaxace a vy tam pergolu. Další zpráva je od Viktora, popijím kávu, hraju si a poslouchám vás a najednou se mi ve hře objeví tento nápis. Hezký den vám všem i posluchačům, napsal Viktor. Viktor mi tam poslal fotku Mahjongu, jak se hledají takové ty karty. Kartičky stejné, nevím, jak vám to popsat pro ty, kteří možná tu hru neznáte. A tam je opravdu napsáno jich. Já jsem to zkoumala, říkám, co to Viktor posílá. A tam dole někde je J, I, H. A teď budu muset hledat, aby to nějak spároval. Tak moc děkuju, tohle jsem ještě teda neviděla. Doufám, že Viktor to má tak nějak jako stejně. A další zpráva je od Katky ze Sedlece. Krásnou sobotu. Peťulko, chci zahrát nějakou hezkou písničku tobě. Aha, vždy, když si nechávám zahrát pro někoho, mi hrajete. A ještě přidáš něco ze své vyřídilky. Takže přeji krásné dny a všem lidem slunce v duši. Mějte se rádi, Katka ze Sedlece. Kači, tak teď mě úplně zaskočila. Moc děkuju, moc si toho vážím. Velice mě to potěšilo. To děkuju moc, že by přišla zpráva, že chce někdo nechat zahrát mě. Jste moc hodní. Já vám ráda dělám radost a ráda plním ta přání pro vás a vaše blízké, protože vám to zlepší den a potěší to. Myslím si, že každého. Takže pokud ještě váháte, že necháte někomu zahrát na jihu, neváhejte a napište 606 703 889.
0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Haj, haj a jedu!
6: Highbike Morava mění název na TT Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu TT Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. TT Bike.cz.
7: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám vzpíná, těší se sedlecká vína.
8: Ha, nábytek očtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku štach.cz. Dům nábytku štach.cz.
9: Společnost Surmat ve Vnorovech přijme řidiče nákladního automobilu pro rozvoz hutního materiálu po Jihomoravském a Zlínském kraji. Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz a bezúhonnost. Nástup je možný i hned. Máte zájem? Zašlete svůj životopis na e-mail řičica@surmat.cz.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Jukebox Rádia Jih.
12: Jukebox Rádia Jih.
11: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Dobrý den, prosila bych zahrát pro Erinku do bufetu na stadionu ve Kbelech písničku Na mě nečekej, děkuju. Tak písnička od Verony je připravená, ta je taková univerzální a potěší vás teď najednou víc. Čau nejlepší Rádio Jihu, prosím zahraj bývalému Dubňákovi, Trakerovi, Jeníkovi, Bůčkovi k jeho dnešním narozkám, tomu přejí kamarádi, díky moc. Tak i od nás z Rádia Jih přejeme Jeníkovi všechno jen to nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně štěstí, zdraví a pohodu. A další zpráva, chtěla bych nechat zahrát pro manžela, který slaví své 63. narozeniny. Všechno nejlepší ti přeje manželka, dcery Pája a Jája, syn Laďa a tvoje vnoučata Nelly a Stelinka a Mireček, a ať máš stále ten svůj humor. Tak tohle je k tomu přání, tak i od nás z Rádia Jih přejeme všechno jen to nejlepší ke krásným 63. narozeninám, mladý kluk.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Mailbox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Dobrý den, prosím o zahrátí písničky pro Gáby do Prušánek k jejím narozeninám, které oslaví 17. srpna. Přejeme jí hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody a klidu a za všechny to přeje babička. Já se k babičce ráda připojím, tak Gáby i od nás všechno jen to nejlepší. Napsala taky Mirka, ahoj Peti, děkujeme za skvělou hodinu, úplně nám to v práci jinak odsýpá a ve 12 už máme padla. Zahraj holkám Mirce, Katce a Hance k jejímu dnešnímu svátku. Děkuji, Lenča. Tak holky, já vás moc zdravím, mám radost, doufám, že jste si u toho taky i zaspívali, jak už od té hodiny českých a slovenských hitů, tak taky hodiny jukeboxu a doufám, že to tak máte jako všichni. A další zpráva zní takto. Dobrý den, poprosíme zahrát písničku do Budkován pro naše dětičky Kristinku, budoucí prvačku ve škole, aby se jí dařilo a pro Davídka, ať je další školní rok vysvědčení zase s vyznamenáním a je tam u toho srdíčko. Děkuji, mamka Katuš a taťko Jakub a ak by se dalo, tak prosí o naloubí pomaranče. Tak určitě se dá, tak rádi zahrajeme a zdravíme jak Kristýnku, tak Davídka. A ještě jedna zpráva, tak ta je od Blanky a Blanka píše. Krásný den všem, prosím zahrát písničku Espresso Macchiato a bude to pro kolegyňky do Charity Strážnice, které mají dnes službu a tím to ubíhá a Hance ke svátku, všechno jen to nejlepší a taky Ladíčkovi. Takhle nějak zní ta zpráva, tak zdravím vás i do Strážnice, zdravím vás úplně všude, na všechna místa, kde rádio jich právě teď posloucháte a taky hlavně děláte cokoliv, ale dáme Tommyho Cashe a pak ona loubí pomaranče, tak co víc si přát.
0: Jukebox Rádia Jih. Rádia Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty

0: Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Zoohodoníne, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoohodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confail.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
9: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Krásnou sobotu si hem přejeme, je přesně 11 hodin.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih. Počasí.
10: Začneme pranostikou. Od na nebe vzetí Panny Marie konec koupání, tak uvidíme příští týden. Každopádně ještě víkend bude tropický. Aktuální teploty z Hodonína 26, z Tvarožné Lhoty 25, z Lednice 27 a z Babic 26. Dnes očekáváme počasí bez oblačnosti s nejvyššími teplotami mezi 32 a 35 stupni Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, případně i jasno. Během odpoledne bude přibývat oblačnosti na oblačno až skoro zataženo a také se mohou objevit přeháňky. Zítřejší nejvyšší teploty 34 až 37.
13: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě quattro. Audi Terminál, top centrum Kárkyjov.
14: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
10: Ano, je to tak. Ještě než se dostaneme k těm vašim posledním dnešním vzkazům, tak jenom připomínám, že tu máme bezstarostný víkend na Rádiu Jih. Máme 15. srpna, svátek slaví Hana. Je to jméno, které se spojuje s půvabem, laskavostí a také se štěstím, tak ještě jednou všem Haničkám krásný sváteční den. Připomínáme si i den energetických nápojů, si představte, ale upřímně, někdy žádnou plechovku vůbec nepotřebujeme. Stačí oblíbená písnička, zaspívat si z plných plic, trochu si zatáčet. tancovat nebo vyrazit na procházku nebo na koupák a hned je člověku lépe. No a pokud hledáte program na dnešek, tak ve strážnickém skanzenu vás čeká pouť. No a teď už pojďme k těm vzkazům. Prosím, zahrajte našemu kamarádovi Ladislavovi Kolaciovi k dnešním 60. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví. Dnes to pořádně oslavíme, přeji Petruchovi a já také, tak všechno nejlepší ke krásným kulatým narozeninám. Napsal taky Milan z Radějova, prosím, zahrajte všetkým radějovským hasičům za jejich dnešní hasičský turnaj, vypukne ve 3 hodiny a útoku zdar, díky, jste super, tak zdravíme i radějovské hasiče. A další zpráva, dobrý den, prosím, zahrajte mojí Haničce, protože ona je úžasná, máme ji rádi a přejeme jí krásný každý den, nejen ten sváteční. Děkuji a pěkný den přeje všem Nikola. A ještě píše, jsme Brňáci na koupališti v Hustopečích. Koupaliště je skvělé a Rádio Jih, které tu hraje, taky děkujeme. Tak my moc děkujeme, zdravíme do Hustopeč na koupák. Není nad takovou to pohodovou sobotu a jak tady napsala Nikola, tak krásný každý den, nejen ten sváteční. Pod to se podepíšu, opravdu napsáno krásně, a vezmu poslední vzkaz. Dobrý den, Rádio Jih. Dnes slaví svůj svátek a také narození naše úžasná snacha Hanička Vávorová z Ratíškovic. Zároveň 5. srpna oslavil svou kulatou 40. její manžel, náš synáček Lukáš Vávra. Prosím, zahrejte jim něco hezkého od podlahy, třeba Tři sestry. Děkujeme a zdravíme ze Lhoty. Já děkuji vám všem, co jste si napsali, děkuji vám všem, co jste poslouchali a ještě předtím, než dám tady prostor Třem sestrám a Mexiku, tak mi nezbývá, než vám popřát krásný víkend.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítkem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, finalisté Vinaře roku 2026 a také pozvánka do Bzence na vína ze zámku, která proběhne už tuto sobotu. No a přidám taky nejnovější výsledky Mikulovské podoblasti v rámci nominační soutěže do Salonu vín České republiky. To jsou moje dnešní vinařská témata a já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořadem Za vínem na Rádiu Jih.
1: Národní soutěž vín Mikulovské podoblasti, která předchází celostátnímu finále do Salonu vín České republiky, právě vyhlásila výsledky a letos šlo hlavně o jedno vinařství. 16 komisí hodnotilo ve Válticích více než 700 vín od necelé stovky vinařů. No a šampionem se stal, tada, Riesling Rýnský výběr z hroznů 24 od vinařství Miroslava Volaříka z Mikulova. Ten navíc ovládl úplně všechny kategorie bílých vín s Rieslingem Vlašským v polosuchých a polosladkých a s pálavou mezi sladkými víny. Medaile si ale odvezla i další vinařství, Svoboda z André Rose, BV vinařství za Merlot, Šato Valtice, Vinné sklepy Valtice hned ve dvou kategoriích, a to u šumivých i perlivých vín. Nejlepší kolekci pak představila Bohemia Sekt. No a pokud byste si chtěli takto všechny ochutnat, tak letošní pálavské vinobraní 11. až 13. září v Mikulově bude jediná vaše příležitost. Gratulujeme všem úspěšným vinařům.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Pavlem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: A teď soutěž Vinař roku. Než vyhlásí své vítěze, a to se stane už příští týden ve středu večer, ukázala svoji osmičku finalistů, ale po pořadě. Do prvního kola letos přihlásilo vzorky 70 vinařů a bylo jich celkem neuvěřitelných 666 vín. Číslo zní hrozivě, ale věřím, že ta vína byla naopak skvělá. No a následně z nich odborné komise vybrali 8 nejlepších vinařů. A ty jsou Martin Čapka, Mikrozvin Mikulov, Milan Sukal, Vinařství Volařík, Vinařství Štěpánek, Vinné sklepy Skalák, Zámecké vinařství Bzanec a BV Vinařství. Tak o celkovém pořadí rozhodne až Mezinárodní degustační komise, složená z nejednoho degustátora s titulem Master of Wine až příští týden. A toto dává mimo jiné i soutěži velmi cenný punc kvality. Tak držíme palce všem finalistům. No a příští týden si řekneme víc.
0: S Jihem Zavínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
0: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: CZ. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Myslíte si, že opera není pro vás? Přijďte se přesvědčit o opaku. Letní scéna na zámku ve Valticích zve v sobotu 22. srpna od 19 hodin na výjimečný večer plný nejslavnějších melodií Mozarta, Vivaldiho, Beethovena a proslulé vídeňské operety. Opera Gala je koncert pro každého, pro znalce i pro ty, kteří vážnou hudbu teprve objevují. Více na opera-gala.cz. Vstupenky na Ticketportálu.
2: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
0: Rádio Jih.

0: Vítem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: Vína ze zámku, to je akce, kterou letos už po 13. pořádá zámecké vinařství Bzenec. O té jsme mluvili i minulý týden. Pro připomenutí, na jednom místě mnoho zámeckých či aristokratických vinařství, ale k tomu i speciální tematické stánky z víny. Ale abych byl konkrétní, letos to bude celkem 124 vín ze 12 zemí, včetně takové Tasmánie anebo Jihoafrické republiky, kteréžto na této akci ještě nebyly. Novinkou je ale i přehlídka vybraných vinařů ze Slovácka a jejich vín, co mají v salonu vín, taky Riesling rýnský, co by královská odrůda. I proto má letos extra stánek s názvem Rýňáky bez hranic. Samozřejmě, že budou i šumivá a perlivá vína a dvě parádní řízené degustace. Jednak na téma Bordeaux a zmiňovaná Jihoafrická republika. Ta nabídne velmi zajímavou exkurzi do tohoto vinařského regionu, stojí za účast. Jak už se stalo dobrým zvykem, o atmosféru se postará živá jazzová kapela, ochutnat můžete letos nově třeba i africkou kuchyni, ale i české prasátko, taky skvělou kávu, sýry a uzeniny z Tyrolska. No zkrátka, dobře, nezapomeňte, tuto sobotu 15. srpna v Bzenci v Zámeckém parku startuje se od 14. hodiny. Místa je tam dost, hlavně toho ve stínu. Tak více se dozvíte na webu zámeckévinařství.cz.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jindřichem Zavínem. Na Rádiu Jich.
1: Co by to byl za vinařský magazín na Rádiu Jich, kdybychom se nepodívali i do kalendáře vinařských akcí. Tak si pište. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Bzenec, Čejč, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Hrušky, Hustopeče, Milotice, Mikulčice, Mutěnice, Nový Šaldor v Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Šatov, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice, Vrbovec a taky Znojmo. No a já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: Komfort. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
3: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navos-km.cz v sekci kariéra.
4: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3900.

0: rádio Jih.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky vedle.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 netra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Hurá, děti, prázdniny jsou tady. A s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
3: Rádio Jih.

Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Přijďte ochutnat vína ze zámků. V sobotu 15. srpna od 14 hodin v Bzeneckém parku. Těšte se na sekty, rizlinky napříč světem, zlaté slovácké vinaře a dvě masterclass degustace vín z Bordeaux a Jihoafrické republiky. Chybět nebude ani živý jazz a občerstvení. Více najdete na zámeckévinařství.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
6: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.
7: Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Car Kyjov.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky, anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Hodonín. Na 889 FM.
5: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

0: chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navos-km.cz v sekci kariéra.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu v MOL Move.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mabelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mabelix. Buďte in.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rodinná firma Confel v Čejči rozšiřuje svůj tým. Aktuálně obsazuje pracovní pozice montážník se znalostí angličtiny a elektrikář se znalostí angličtiny nebo němčiny. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, atraktivní benefity a příjemné pracovní prostředí v rodinné firmě s dlouholetou tradicí. Více informací najdete na www.confel.cz nebo volejte 725 934 545 paní Novotná.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.
6: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Město Veselí nad Moravou zve na oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční od 21. do 23. srpna. Čekají vás slavnostní trhy s doprovodným programem, vernisáže, bohatý kulturní program pro všechny generace i řada dalších atrakcí. Přijďte společně oslavit významné jubileum města. Více informací najdete na www.veselí-nad-moravou.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
3: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name.

0: přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Romantický letní večer, nádherná hudba a kouzelné prostředí zámku Milotice. Hudba, která vypráví příběhy lásky. To je koncert Love Story v podání Grande Moravia Ladislava Pavluše. Přijďte si 26. srpna od 7:30 užít nezapomenutelný večer plný světových písní a melodií pod hvězdnou oblohou. Grande Moravia Ladislava Pavluše Love Story. Ve středu 26. srpna na zámku v Miloticích. Vstupenky pořídíte na grandemoravia.cz nebo na pokladně Domu kultury v Kyjově.

ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Kárkyjov.
2: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Před letou Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: komfort. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
2: To nejlepší z prázdnin vás čeká na letní noci v Dubňanech. Už v pátek 21. srpna od 19 hodin ožije přírodní areál v Dubňanech večerem plným skvělé hudby a letní atmosféry. Živě vystoupí Pokáč a Čtyřbab and Band. Zábava bude pokračovat diskotékou až do noci. Vstupenky koupíte na smsticket.cz. Nezapomeňte, už v pátek 21. srpna od 19 hodin. Letní noc Dubňany.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Hledáte práci se zvířaty? VSV Vracov hledá ošetřovatele hospodářských zvířat. Čeká vás péče o zvířata, krmení, dojení a práce ve stájích. Praxe není nutná, všechno vás naučíme. Nabízíme práci na dobu neurčitou a řadu benefitů. Nástup je možný i hned. Přidejte se k nám. Více informací získáte u pana Jaroslava Blahy na telefonu 722 990 119 nebo na www.navoz-km.cz v sekci kariéra.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

0: Smile.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
0: Rádio Jich.

0: ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném Šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Na

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

0: létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný mix 240 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
2: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám...

0: V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Nastupuje nová generace Audi A6 Allroad. Robustní vzhled, vyšší světlá výška, vzduchové odpružení, řízení všech kol. A samozřejmě Quattro. Audi Terminál, top centrum Kharkiv.
0: Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Každou sobotu večer hrajeme až do půlnoci ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.

0: Sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

0: CZ. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105.

sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

0: sobotní party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme ty největší party hity všech dob.
1: Oh, poppin' I know, once chicken ears like a lingo show.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám

chladí přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a

Rádio.cz. Vyhrajte si! Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vás...

přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.